Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: Hana.
1: Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.
3: Jo,

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

běhal po polích. A pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: počasí.
1: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Míříme na Hranicko za trochou romantika. Když je řeč o starých časech a dobové aristokracii, to už se troše snění neobráníte. A ešla tyma chcete jít trochu naproti, vepravte se s náma do Nejtko, odkáď vede cesta na Hraběnčanovi hlídko. Tane se jméno po hraběnce Antonii Altanové, rozené princezně z Hatzfelto, majitelce statko v Lipníko nad Bečvou. K ty mojí patřele aj lese okolo Lipníka a Hranic. A právě tam, do místa kolem dnešní Hraběnčana vyhlídke, hraběnka ráda špacírovala. Perspektiva z malého altánka sice nenabízí skvostní panorámata až obzoro, ale pro zasněné výhled na Moravskou bráno a Hostinský vrche je to k nezaplacení. Dojít se sem dá z Nejtka po Žlaté a je to parádní aj na rodinné výlet.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga, není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace, zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2020.

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
2: Nebo jak tam jenom třeba do hotelu nebo tak?
3: Jak by vyšlo stejně draze jako ten Last Minute.
1: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou. Jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.

0: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
1: Dobře, ale tak, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
3: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
4: Co blbneš, Flinku? Málem si mě přejel!
5: Nefňukej furt. No jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
3: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
6: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem tak šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
7: Neznám, na co si nazlakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
8: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej masky spravat uctivota, takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, svérázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
9: Však s mužmi je to jak s adventným kalendárom, děvčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.
10: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
11: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
12: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi. Býci, vy budete vyloženě zářit. Blíženci, neřešte problémy, které už dávno nejsou in. Raci, víkend prožijete v optimistické náladě. Lvi, nechte věcem volný průběh. Pany, zaměřte se na své přednosti. Váhy, ve dvou se to lépe táhne. Štíři, vás nevylekají žádné extrémní výzvy. Střelci, doma i jinde všechno funguje. Kozorozi, jste v jednom kole a vlastně vás to docela baví. Vodná se všemi si skvěle rozumíte a co mi ryby, ať se stane cokoliv, dáme na svůj vrozený instinkt.
0: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Vaše letní rádio.
3: Rádio Hana.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána

0: počasí.
1: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.

0: Italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Vedáme si na jihozápad Prostějovska. Pro tentokrát vám odáme jenom směr a další je pak na vás. Okolí Křenůvek, Prostějoviček, případně Kromsína a Žárovic, či z druhé strany Myslejovic a Kobylníček, totiž sousedí s vojenským prostorem. Možná je proto toť na značený trase nenarazíte. A i tak je po okolí kde se podívat. E kdež nejlíp s mapou v batoha. Vešlápníte třeba z Křenůvek proti toka Brodečka krajem lesa do Prostějoviček, kde kolem dvou krásných hrebníků pak za dědinou navazuje další lesní cesta k nádržím Osena a Osenka a dál přes Kromsín po klidné silnice pod Spáleným a Křenovským kopcem zpátky do Křenůvek. V celko porovince je to tak 10 kilásků a poznáte kraj, kde vás turističtí průvodci nepošlo.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
2: Moje tam jenom třeba do hotelu nebo tak.
3: By šlo stejně draze jako ten Last Night.
1: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou. Jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
2: Všechno musí být na tebe.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
3: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
1: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
5: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
6: Co blbneš, Franku? Málem si mě přejel!
7: Nefňukej furt. No jak myslíš?
1: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
5: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
1: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
8: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snobenica. Já jsem taká šťastná.
1: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
9: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
10: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správat uctivo, takoj tu, jak stojím, umrem.
1: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
11: Však zmůžeme je to jak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
0: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spidermana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
1: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
12: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
13: Tohle je Rádio Haná.

0: Na rádiu Haná tahá třeba Clean Bandit. Společně si tady ladíme pohodu do nedělního rána. Ať už nás posloucháte z postele, od snídaně, cestou na houby, nebo třeba z práce, máme tady pro vás písničky, které vám zaručeně zvednou náladu.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Song Plamen nám zažehne Kateřina Marie Tichá.
3: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
0: Lecí náladu přinesou

0: 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
3: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
2: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt.
0: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice. Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
4: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
0: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana a to i v neděli ráno. Vymýšlíte, jak naložíte s dnešním víkendovým dnem, a pořád nemáte úplně jasno. Možná jako malá nápověda pomohou naše rádiové horoskopy. Předpověď máme pro všechna znamení. Ani dnes vás neminou horoskopy s květinou. Za 20 minut vám taky poradíme, kam takhle v neděli můžeme vyrazit.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi. Býci, vy budete vyloženě zářit. Blíženci, neřešte problémy, které už dávno nejsou in. Raci, víkend prožijete v optimistické náladě. Lvi, nechte věcem volný průběh. Pany, zaměřte se na své přednosti. Váhy, ve dvou se to lépe táhne. Štíři, vás nevylekají žádné extrémní výzvy. Střelci, doma i jinde všechno funguje. Kozorozi, jste v jednom kole a vlastně vás to docela baví. Vodnáři, se všemi si skvěle rozumíte. A co mi ryby, ať se stane cokoliv, dáme na svůj vrozený instinkt.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Hana, táhne vás to takhle při neděli ven, ale nevíte, jaké máte možnosti. Tady je našich několik tipů.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Co takhle zajít zafandit na fotbal? Olomoucká Sigma dnes vyzve Mladou Boleslav. Od 15

0: Čáslavice. Prohlídky jsou od 13 do 16 hodin. Nabídka programu je pestrá, teď už stačí si z ní jenom vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: Tady je Radio Hana.

0: Hannah Donna Lewis, její čistou a radostnou milostnou písničku I Love You Always Forever. Zajímavostí o tomhle songu je, že vznikl na motivy románu Love for Lydia od spisovatele Bejce a věta, kterou tam zpívá sbor, je dokonce celá převzatá právě z této písničky. Knížky. Je to taková milá písnička, kterou si v klidu můžeme pustit třeba v letadle cestou na dovču. Minimálně já si to umím představit. Pokud se do toho letadla teda vůbec dostaneme, kolega Lukáš pro nás má jeden zajímavý příběh. Za 20 minut na nás čekají taky naše zprávy.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli.

0: Rádio Haná a letní servis.
1: Počkat, tohle se opravdu stalo? Ano, stalo se to. Povíme vám příběh z pražského letiště, který se odehrál jen pár dnů zpátky. No, není to jen příběh, je to rada, co nedělat na letišti, abychom vůbec odletěli. Příběh začíná právě teď. Jeden tatínek chtěl se svými dvěma dětmi odletět na dovolenou do Turecka. Moc se těšili. Místo toho je nikam nepustili, vyvedli je z letiště a zasahovat museli i pyrotechnici. Říkáte si, bože, co se stalo? No, nestalo se nic a přitom se stalo všechno. Onen tatínek na letiště Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou, protože měl u sebe powerbanku nad povolený limit. No, a místo toho, aby situaci v klidu vyřešil, tak se rozčílil a v uvozovkách zavtipkoval, že je terorista. A už to jelo. Nastoupila policie. Výjezd pyrotechniků. Kompletní prohledání zavazadel. Stopka od letecké společnosti. Okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v trapu. To se fakt stalo. Zapamatujme si jedno. Na letišti neexistuje. Neexistuje černý humor. A slovo jako bomba, terorista nebo zbraň spouští automatické bezpečnostní letišní protokoly. Užijte si léto v pohodě.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná. Rádio Haná. Nejlepší

0: 8 hodinou venku už nás vítá prosluněný den, spoustu z nás čeká druhá polovina volného víkendu. Ať už se rozhodnete ho strávit relaxem doma u vody nebo třeba nějakým výletem, díky naší aplikaci můžeme být vždycky s vámi a vždycky vám přinášet náš nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hrajeme vám úplné novinky, třeba jako Půlnoční hřích od Krištofa. Máme tady i takové pecky, jako třeba od Kalea Bloodline. Yes, možná už v další hodince rozhýbeme naše vysílání v italském rytmu. To by zároveň znamenalo soutěž o ceny.

0: minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám další zprávy. Mladečské jeskyně u Litovle zažívají v těchto dnech rekordní nápor návštěvníků, kteří tam hledají úlevu před úmorným horkem. Zatímco venkovní teploty překračují 30 stupňů Celsia, v jeskyních chodbách se celoročně drží chladivých 10 stupňů. Pro turisty na Olomoucku je to teďka zkrátka naprosto ideální cíl letního výletu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Sucho na Olomoucku se nadále prohlubuje a trápí jak povrchové, tak podzemní vody. Řeka Morava přímo v Olomouci má kvůli nedostatku srážek a vysokým teplotám dokonce nejmenší průtok za posledních 10 let. Celkově se tak průtoky v celém regionu pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem. V Česku se rodí stále méně dětí a tak odborníci řeší, co dál s menšími porodnicemi. Objevily se návrhy na zrušení těch, které mají pod 600 porodů ročně. Ministerstvo i pojišťovny ale veřejnost uklidňují. Shodují se totiž, že samotný počet narozených dětí rozhodně nebude jediným měřítkem pro případné zavírání.
2: Sport.
4: Fotbalisté Slovácka se ve druhém kole první ligy rozešli s brněnským Artisem smírně po remíze 1-1. Zajímavostí je, že oba góly padly až v samotném závěru a obstarali je hráči hostujícího Nováčka, kteří si v 80. minutě nešťastně vstřelili i vlastní branku. Pro oba celky to každopádně znamená vůbec první získaný bod v nové sezóně.

0: Moskauské léto nahané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne nám začne ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní úplně. Nejvyšší denní teploty pro dnešní den jsou na 25 až 29 stupních. V pondělí pak čekáme opět horko.

0: Praháce provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Omezení by mělo trvat až do příštího víkendu. Připomínáme taky uzavřený sjezd a nájezd na dálnici D55 na exitu Velký Týnec a Holice. Na Blenensku komplikují práce na silnici trasu Letovice Svitávka u obce Zboněk. Projíždí se tu Kyvadlově jedním jízdním pruhem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: Jestli vás to táhne ven, ale zápas není zrovna pro vás, za 10 minut pro vás máme taky tipy, kam vyrazit.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Jú, to je krásný. Tak tohle se pravděpodobně ozývalo před 67 lety v Koněpruských jeskyních. Pro veřejnost se totiž otevřela první část tohoto jeskyního systému. I takhle si můžeme připomínat datum 2. srpna. Svátek dnes slaví všichni Gustavové.

0: moderátor Ray Kurantenk, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky Den suchého zipu nebo Den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes 2. srpna lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Venku je léto, co budeme dělat? Jestli tohle doma taky slyšíte, jste na správných vlnách Rádia Haná. My totiž víme, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Spoustu deskových her na vyzkoušení pro nás mají na deskohraní v olomoucké Šantovce. Na své si tu přijde opravdu každý, malý i velcí. V olomoucké Šantovce od 13 do 17 hodin. Kdo by se raději užil?

0: letošní bouzovský mumraj, řemeslný jarmark, celodenní vystoupení šermířů a historické tance, to všechno bude. Dnes od 11.30 do 15 hodin. Tak co, už si balíte tašku?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.

0: chce teď sednout k počítači, začít projíždět internet a hledat, kde se co děje. My to známe a chceme vám pomoct. Jednu skvělou akci na příští týden už jsme pro vás našli. Další tipy, kam vyrazit, pro vás budeme mít už v další hodince kolem 9:30.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
3: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
2: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
3: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hana není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
2: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
3: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy a vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
2: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, budeme se těšit.
2: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Nejlepší

0: hodin a 55 minut.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samozběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu, podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
1: Sport.
3: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Mapička meteorologů s výstrahami na Hané pro dnešek svítí převážně žlutě. Odborníci varují před zvýšeným rizikem.

0: Zároveň vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Ideální je mít stále po ruce nějakou tu vodu, vyhýbat se delšímu pobytu na slunci v rozpálených městech a fyzickou aktivitu raději nechat na chladnější část dne, třeba na večer. Tak na sebe buďte opatrní.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

tancuj si so mnou. Dievča plavo vlase, jedna pieseň skončí a druhá začne zase.

Čau z Rádia Hana. Pro mnohé z vás k užitému nedělnímu ránu patří prostě dobrá káva. A co třeba, kdyby ještě k tomu byla italská? Může být? Rozjíždíme totiž další kolo soutěže Italské léto na Hané. Pravidla jsou jednoduchá, my vám za chvilinku pustíme italský song Laura Nonce a vy nám můžete zavolat. Vyhrává ten nejrychlejší. Hrajeme

zavolejte nám teď hned do studia na číslo 585 22 55 88. Čekáme na vás.

Domů do kuchyně? Jděte na ravazio.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: italskou kávu a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, kdo se nám tentokrát dovolal?
1: Stanislav Houžva.
0: A odkud k nám voláte?
1: Z Kostelce na Hané.
0: Vy jste vyhrál italskou kávu a mě by zajímalo, kolik jich přibližně třeba denně vypijete. Máte velkou spotřebu?
1: Tak ani ne, dvě týdne.
0: No tak to se docela držíte, to znám spoustu lidí, co jich vypije třeba 5 až 6, tak to dvě, tak to je vidět, že dbáte na své zdraví.
1: Děkuju.
0: Já se zeptám, vy jste už někdy byl v Itálii?
1: Ano.
0: A kde přesně?
1: Bergamu.
0: Dokonce v italském Bergamu jste byl?
1: Ano.
0: Takže to tam znáte a asi mi dáte za pravdu, že vrátit se tam byste klidně i chtěl.
1: Ano.
0: No tak to je parádní, protože vy jste se

0: vám budeme moc držet palce, velké slosování proběhne na konci léta. Já vám moc gratuluju, káva je už teď vaše a vy ostatní, co jste se tentokrát nedovolali a chtěli byste soutěžit, nesmutněte, ještě dneska budeme soutěžit znovu. Mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Soutěžíme o kávu.

0: Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergáma.
1: Rádio Hana.

0: Dělního rána máte spoustu energie a táhne vás to ven. Na našich vlnách víme, kam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Kam v Olomouci s dětmi o prázdninách? Co třeba do olomoucké pevnosti Poznání? Letní víkendy tady patří vesmíru. Děti si mohou vyzkoušet třeba astronautický výcvik. V neděli mají otevřeno od 10 do 18 hodin. Zajít můžeme taky na zahradní slavnost do Přerovské ornitologické stavby.

0: technické stanici Přerov dnes od 14 hodin. Kdo si chce užít letní večer, může zajít na projekci letního kina Mostkovice. Dnes dávají E.T. Mimozemšťan od 9 večer. Tak co? Co nadchlo vás?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
10: Rádio Haná.

0: Rádio Hana, venku je krásně, vyloženě to láká vylézt ven, vyrazit můžeme třeba k vodě, do akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Šternberku, nebo třeba na Náklo nebo na Poděbrady. Koho to pak neláká do plavek, i pro něj tady něco máme. Naši furtovníci pro nás mají tip na výlet. Po nich už opět hit za hitem, třeba The Weeknd nebo Robert Palmer.
1: Rádio Hana uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Míříme na Hraňsko za trochu romantiky. Když je řeč o starých časech a dobové aristokracii, to už se troše snění neobráníte. A ešla tyba, chcete jít trochu naproti? Vepravte se s náma do Nejtko, odkáď vede cesta na Hraběnčanov vyhlídko. Tane se jméno po hraběnce Antonii Altanové, rozené princezně z Hatzfelto, majitelce statka v Lipníko nad Bečvou. K tému jí patřila aj lese okolo Lipníka a Hranic. A právě tam, do místa kolem dnešní Hraběnčana vyhlídke, hraběnka ráda špacírovala. Perspektiva z malého altánka sice nenabízí skvostný panorámata až obzoro, ale pro zasněné výhled na Moravskou bráno a Hostinský vrche je to k nezaplacení. Dojít se sem dá z Nejtka po Žlaté a je to parádní aj na rodinné výlet.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná. Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle je Rádio Haná, právě nám dospíval Michael Jackson svůj song Beat It. Já jsem tady zjišťovala nějaké zajímavosti o této písničce a zjistila jsem, že Michael Jackson si na natáčení klipu k této pecce pozval dva skutečné členy z nepřátelených pouličních gangů, které se na jeden den usmířily, aby to společně zvládli nahrát. No a rokové solíčko, co můžeme v songu slyšet, pak prý zcela bez nároku na honorář nahrál Eddie Van Halen. Podobné parádní hity vám budeme hrát i po 10. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Divokej byl.

0: Taky nás dneska čeká ještě jedno kolo italského léta na Hané. Neprozradíme kdy, ale můžeme vám povědět, že číháme na tuhle melodii. Eros Ramazzotti. Teď už jedeme dál, před námi je balíček aktuálních informací, zprávy, počasí, doprava. Máme 9 hodin a 55 minut, tak jdeme na to.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Další zprávy právě teď, na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času.
2: Sport.
4: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý 4letý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný.
2: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled i v neděli.

0: Italské léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. V pondělí slibuje jasno až polojasno, jen výjimečně se nám může odpoledne při zvětšené oblačnosti objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty by měly vystoupat k 33 až 37 stupňům. Tropické teploty pak přinese i úterý. Předpověď slibuje polojasno, rtuť teploměru nám vystoupá dokonce až k 39. Oba dny bude mít sluníčko opravdu sílu. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude totiž na 7.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edálnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Rádio Hana
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vítáme vás u poslechu Juboxu na Rádiu Hana, kde hrajeme písničky na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Pojďme se podívat, jak prožíváte dnešní neděli. Milena Zgodová nám píše, že si víkend užívá v práci a ve spoceném munduru. Úplně stejně je na tom i Pavel Vávra, který nám stručně hlásí, že má dnes prostě směnu. Mileno a Pavle, posíláme vám do směny pořádnou dávku energie a ten nejlepší hudební výběr, ať vám to rychle uteče.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

Neděli je s vámi Rádio Hna. Vaříte nedělní oběd a chcete si zatančit na svou nejoblíbenější pecku, tak si o ní řekněte. Až do 12 hodin máme otevřený jukebox, ve kterém vám hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Napsat nám můžete na e-mail nebo na Facebook, o písničku si můžete zavolat přímo k nám do studia. A to na čísle 585 22 55 88. Budeme se na vás těšit.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Litovelské pivobraní. No Name, Valdagang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Valdagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
6: Rádio Hana
7: a Jukebox.

0: Náš víkendový Joboxy je plný letních pozdravů, které nám necháváte na našem Facebooku. Daniela Horáková, strýčková, nám napsala, že vyráží na dovolenou a míří přímo na chorvatskou Korčulu. Za to Vladimíra Čoková už chytá bronz přímo na pláži v Turecku. Dámy, přejeme vám nádherné koupání a k tomu vám do sluchátek posíláme nejlepší hudební výběr. Dovolal se nám taky posluchač Michal, který by chtěl pozdravit Danu Macejkovou a vyřídit jí, že je to nejlepší máma na světě. Zavolat nám můžete i vy, těšíme se na vás.
1: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, venku je krásně a tak to možná některé z nás táhne ven na naší frekvenci, pro vás proto máme tipy na některé akce, které podle nás stojí za to.
1: Rádio Hana a Jukebox. Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: S naším rádiem vám nuda nehrozí, pojďme se mrknout, co všechno se dá na Olomoucku i jinde v regionu podniknout. Spoustu deskových her na vyzkoušení pro nás mají na deskohraní v olomoucké Šantovce. Na své si tu přijde opravdu každý, malý i velcí. V olomoucké Šantovce do 17 hodin. Chcete se spíše projít?

Na Rádiu Hana je otevřený náš jobox, hrajeme vám na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Na Facebooku jsme se vás ptali, jak trávíte neděli. Pojďme se mrknout na některé další vaše odpovědi. Miluše Zapletalová se na Facebooku pochlubila, že po týdnu konečně se dá na kolo, aby protáhla svaly a má v plánu rovnou 50 kilometrů. Pavla Gregurková to vzala z druhého konce, začala jí dlouho očekávaná dovolená, takže plánuje čistokrevný odpočinek. Tak ať už šlapete do pedálů nebo odpočíváte, držíme vám palce a pouštíme nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana stále jedeme v plném proudu, náš rádiový jukebox, vyřizujeme vaše vzkazy, hrajeme na přání a k tomu všemu pro vás máme taky náš nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravená už je Eva Farná

0: úplně cítím to léto. Než náš playlist rozjedeme, máme pro vás ale naše zprávy. Aktuální čas je 10 hodin a 55 minut. Posíláme vám je dříve než ostatní.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi Hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Loučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Čeští ministři mají od 1. srpna dvoutýdenní prázdniny a k jednacímu stolu se vrátí až 17. srpna. Hned po dovolené je ale nečeká nic lehkého, budou totiž muset začít řešit státní rozpočet na příští rok.
1: Sport.
3: Uzbecký zápasník Mahmud Muradov se stal novým šampionem organizace Octagon v MMA polotěžké váze. Na vyprodané pražské Štvanici po dramatickém průběhu knokautoval ve druhém kole dosavadního držitele pásu Ira Villafleuryho. Muradov si za výkon večera odnesl také bonus 5000 eur a vítězství věnoval své mamince k narozeninám.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dnes očekáváme jasno až oblačno. Výjimečně nejde vyloučit na severu Olomouckého kraje i nějakou tu slabou přeháňku nebo občasný déšť. S postupem odpoledne by nám ale měly mraky na obloze ubývat. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 28 stupňů. Z dneška na zítřek nás pak čeká polojasná noc, ojediněle se během ní mohou vytvořit mlhy. Noční teploty spadnou k 15 až 19 stupňům, pršet by nemělo a tak si můžeme nechat otevřené okno do kořán a vyvětrat. Bude to potřeba. V pondělí nás totiž čekají teplotní maxima mezi 33 a 37 stupni.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hraně a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Rádio Hana
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Juboxu Rádia Hana probíráme vaše zprávy ze sociálních sítí. Pepa Millerok nám píše, že dnešní neděli tráví v práci, protože si chce koupit novou motorku a nedělní šichta je přece za příplatek. Vlaďka Králová zase dorazila s manželem do Olomouce na 3 týdny. Dnes dělá zásoby jídla, odpoledne se chystá na Poděbrady a už se nemůže dočkat plavby na Ololodi. Přejeme vám parádní neděli a hrajeme dál nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme dopoledne na jedno.

0: stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat a na zveřejněném odkazu. Tak kdo pak se nám tentokrát dovolá? Čekáme na vás.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Dopřejte si odpolední relax.

a má 31 gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazirocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Donna Hummer.
1: Na rádiu Hana nám dohrála další italská pecka, my soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese sýry a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí, když se zaregistruje na webu radiohana.cz. Dobrý den, kdo se nám dneska raduje z výhry?
2: Dobrý den, tady Staňa ze Štenberka.
1: Staňo.
2: Mám radost, že jsem se dovolala.
1: To jsme hrozně rádi, vy jste vlastně říkala, že jste volala už několik dní za sebou, tak jsem ráda, že tentokrát to teda vyšlo.
2: To je super. Vy jste... Italské léto na Hané, sleduju.
1: Vy jste právě jedním telefonátem vyhrála balíček sýrů, co na to říkáte?
2: To je paráda, jako ty sýry si užiju potom s manželem večer u vínečka.
1: To máme radost, že i máte s kým vlastně to pozdílet, tu cenu. A ještě se zeptám, ten zájezd, který byste případně mohla vyhrát, protože se můžete dostat do slosování, je pro dva. Bylo by to taky s tím manželem?
2: Určitě.
1: A byli jste už spolu někdy v Itálii?
2: Byli jsme v Itálii.
1: Kde konkrétně?
2: Rimini to bylo.
1: No takže Bergamo, tam to ještě prozkoumané úplně nemáte.
2: To ještě ne, takže určitě se zaregistruju a zkusíme štěstí.
1: Přesně to jsem vám chtěla říct, ať se zaregistrujete, zkusíte štěstí ve slosování, budeme losovat na konci léta. Já vám moc gratuluju už teď, ale protože sýry jsou vaše, takže tahle cena, ta už je vyhraná, tu už jste si vyhrála, tu už jste si vytelefonovala, no a vám ostatním bych asi chtěla vyřídit, že už zítra ráno budeme soutěžit znovu, takže nemusíte vůbec smutnit a tentokrát půjde o italskou kávu. Tak se mějte krásně a hezkou neděli.
2: Taky hezkou neděli sem.
1: Naschranou.
2: Naschranou.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravasiocafe.cz.

0: Užívejte, užívejte. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana
5: a Jukebox.

Ladíte Rádio Hana, máte pocit, že byste nejraději prospali celou neděli v posteli? Jiří Matucha nám poslal velmi upřímnou zprávu na sociální sítě. Napsal, že vůbec netuší, co dělají ostatní, ale on bude dneska prostě spát. Jiří, nenechte se nikým rušit, my vám k tomu spánku budeme hrát co nejjemněji. Pro všechny spáče i ty bdící je tu Rádio Hana a náš nejlepší hudební

0: Ladíte Rádio Hna, je tady dovolenková sezóna, někteří z vás vyráží na chatu, někteří pod stan po Čechách, jiní už se možná těší na dovolenou v zahraničí. Není to náhodou Itálie, Chorvatsko nebo Slovensko? Tyhle země totiž prý podle výzkumů vedou k destinacích, kam Češi vyráží. Ať už se chystáte kamkoliv, je tady jedna důležitá věc, kterou musíme mít na paměti. A kolega Lukáš nám o ní teď poví.
1: Rádio Hna. Baví nás bavit vás. I v neděli.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMS-ka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci, k její dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma! Už sami tušíte, co bude následovat. SMS-ku neposlal rezervační portál, ale podvodníci a prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMS-ce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Radio Hana.

Zdraví vás Rádio Hana a váš oblíbený rádiový jukebox. Vzkaz tu máme pro Pavlínu z Děčína od její dcery. Přeje krásný den a ať jde to uklízení od ruky. Tomáš Nedbal nám poslal pozdrav na Facebook s tím, že ho dneska čeká relax a večer jedno orosené pivko. Zároveň nás poprosil o nějakou hezkou písničku pro jeho lásku Helenu Kalajovou. Tomáši, my jsme ti tematicky vybrali taky Tomáše a to kluse. Doufáme, že si ho s námi užiješ.

do řádků tvých hřas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: vámi je Rádio Hana. 80 nám připomněla písnička I Think We're Alone Now od Tiffany. Hrajeme vám 80kové pecky, žhavé novinky i české hity. Máme prostě všechno, co vás roztančí. Máme nejlepší hudební výběr. Na podobné vlně pak poplujeme i po 12. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Je tady Anna K. a její večernice.
2: Jinej anděl, jinej kraj.
0: Letní pecku nám zase

0: Než to ale rozjedeme, dáme si naše zprávy. U nás je máte dříve než ostatní. Máme 11 hodin a 55 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz. Bude 12.

0: Přinášíme vám další zprávy. Mladečské jeskyně u Litovle zažívají v těchto dnech rekordní nápor návštěvníků, kteří tam hledají úlevu před úmorným horkem. Zatímco venkovní teploty překračují 30 stupňů Celsia, v jeskyních chodbách se celoročně drží chladivých 10 stupňů. Pro turisty na Olomoucku je to teďka zkrátka naprosto ideální cíl letního výletu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Sucho na Olomoucku se nadále prohlubuje a trápí jak povrchové, tak podzemní vody. Řeka Morava přímo v Olomouci má kvůli nedostatku srážek a vysokým teplotám dokonce nejmenší průtok za posledních 10 let. Celkově se tak průtoky v celém regionu pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem. V Česku se rodí stále méně dětí, a tak odborníci řeší, co dál s menšími porodnicemi. Objevily se návrhy na zrušení těch, které mají pod 600 porodů ročně. Ministerstvo i pojišťovny ale veřejnost uklidňují. Shodují se totiž, že samotný počet narozených dětí rozhodně nebude jediným měřítkem pro případné zavírání.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka se ve druhém kole první ligy rozešli s brněnským Artisem smírně po remíze 1-1. Zajímavostí je, že oba góly padly až v samotném závěru a obstarali je hráči hostujícího Nováčka, kteří si v 80. minutě nešťastně vstřelili i vlastní branku. Pro oba celky to každopádně znamená vůbec první získaný bod v nové sezóně.

0: Moskauské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Během odpoledne nám začne ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní úplně. Nejvyšší denní

nelíbí komárům. Jejich štípanců se tak v pondělí úplně bát nemusíme. Víme, jak se

0: práce, provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Omezení by mělo trvat až do příštího víkendu. Připomínáme taky uzavřený sjezd a nájezd na dálnici D55 na exitu Velký Týnec a Holice. Na Blenensku komplikují práce na silnici trasu Letovice Svitávka u obce Zboněk. Projíždí se tu Kyvadlově jedním jízdním pruhem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

naším rádiem. Doufáme, že vám skvěle chutnal nedělní oběd a teď už si dopřáváte zasloužený odpočinek. Už za chvíli pro vás máme naše kalendárium. Podíváme se na to, kdo má dnes svátek i které osobnosti slaví narozeniny. Užijte si pohodový start odpoledne a zůstaňte s námi i dál.

0: na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
3: Proto ne.
2: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
3: Proto taky ne.
2: Tak proč?
3: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
2: Ale koupil.
3: Fakt?
2: Fakt.
3: Oh, ty jsi nejlepší.
2: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.

0: 20 lidí. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne moderátor Ray Kurantenk, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky Den suchého zipu nebo Den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes 2. srpna lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Rádio Hana.

0: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samozběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu, podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
1: Sport.
0: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Mapička meteorologů s výstrahami nahané pro dnešek svítí převážně žlutě. Odborníci varují před zvýšeným

0: Zároveň vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Ideální je mít stále po ruce nějakou tu vodu, vyhýbat se delšímu pobytu na slunci v rozpálených městech a fyzickou aktivitu raději nechat na chladnější část dne. Třeba na večer. Tak na sebe buďte opatrní.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Poledne. Děkujeme, že si pro svůj víkendový relax vybíráte právě náš stream. Máme pro vás skvělou nálož parádní muziky a za malý moment i exkluzivní rozhovor s výjimečným hostem, který vám zaručeně zvedne náladu. Pohodovou neděli plnou úsměvů vám přejeme za celý náš rádiový tým. Zůstaňte s námi, baví nás bavit vás.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Svět kolem nás se zbláznil.
0: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
0: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
0: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Rádio Haná. Nejlepší

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
2: Mohli tam jenom třeba do hotelu nebo tak?
3: Jak by vyšlo stejně draze jako ten Last Minute.
1: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou. Jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
2: Všechno musí být na tebe.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
3: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to mi slibte.
1: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
5: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petera Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozené.

0: Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
1: Neznám, na čo si nás lakala na život na východě, keď nám nedokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
2: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej maske správať úctivo, takoj tu, jak stojím, umrem.
0: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, svérázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
3: Však zmůžeme je tak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.
4: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spidermana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
0: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
5: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Coming a Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Coming a Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Coming a Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
9: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
10: Tady je Rádio Hana.

děti, pojďme na čertí show do pekla čertovina. A přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Další zprávy právě teď, na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času. Sport. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý čtyřletý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i o víkendu.

0: Moskve léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno až polojasno, jen výjimečně se nám může odpoledne při zvětšené oblačnosti objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty by měly vystoupat k 33 až 37 stupňům. Tropické teploty pak přinese i úterý. Předpověď slibuje polojasno, rtuť teploměru nám vystoupá dokonce až k 39. Oba dny bude mít sluníčko opravdu sílu. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude to totiž na sedmičce. Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edalnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Velké díky za to, že ladíte naše rádio a trávíte nedělní čas v naší společnosti. Už za chvíli se společně podíváme na ty nejzajímavější zprávy a příběhy z regionálních webů. Do té doby si užívejte naše hudební pecky, které pro vás hrajeme dál.

Rocky Megahit a skvělé gastrobomby jsou vaše. Ráno vás dokonale nakopne voňavá italská káva. V poledne si pochutnáte na skvělých těstovinách a odpoledne k letnímu vínu dostanete luxusní italské.

Nové Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: nás tří.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Rádio Hana.

0: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi Hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Čeští ministři mají od 1. srpna dvoutýdenní prázdniny a k jednacímu stolu se vrátí až 17. srpna. Hned po dovolené je ale nečeká nic lehkého, budou totiž muset začít řešit státní rozpočet na příští rok.
1: Sport.
0: Uzbecký zápasník Mahmud Muradov se stal novým šampionem organizace Octagon v MMA polotěžké váze. Na vyprodané pražské Štvanici po dramatickém průběhu knokautoval ve druhém kole dosavadního držitele pásu Ira Villafleuryho. Muradov si za výkon večera odnesl také bonus 5000 eur a vítězství věnoval své mamince k narozeninám.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dnes očekáváme jasno až oblačno. Výjimečně nejde vyloučit na severu Olomouckého kraje i nějakou tu slabou přeháňku nebo občasný déšť. S postupem odpoledne by nám ale měly mraky na obloze ubývat. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 28 stupňů. Z dneška na zítřek nás pak čeká polojasná noc, ojediněle se během ní mohou vytvořit mlhy. Noční teploty spadnou k 15 až 19 stupňům, pršet by nemělo a tak si můžeme nechat otevřené okno do kořán a vyvětrat. Bude to potřeba. V pondělí nás totiž čekají teplotní maxima mezi 33 a 37 stupni.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to

0: klidně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

nedělní čas všem, jsme rádi, že trávíte dnešní neděli právě s naším rádiem. Pokud přemýšlíte, jak strávit nadcházející dny nebo zbytek víkendu, za chvíli pro vás budeme mít skvělé tipy na volný čas a zajímavé akce. Přejeme vám nádherný nedělní relax a spoustu energie do nového týdne. Poslouchejte dál, pokračujeme s pořádnými hity.

0: 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Kam vyrazit?
1: S naším rádiem vám nuda nehrozí. Pojďme se mrknout, co všechno se dá na Olomoucku i jinde v regionu podniknout. Spoustu deskových her na vyzkoušení pro nás mají na deskohraní v olomoucké Šantovce. Na své si tu přijde opravdu každý. Malý i velcí. V olomoucké Šantovce do 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zoo na kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Ještě dneska se nám koná taky šermířský víkend s podtitulem Jak vznikají dějiny? Akce roku na Plumlově. Na zámku Plumlov vystoupí sokolníci, šermíři a tanečníci historických tanců. Pro návštěvníky budou připraveny taky dobové stánky nebo kostýmované prohlídky zámku. A to až do 6 večer. A dnes máme taky poslední šanci využít plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Tak co, jak neděli strávíte vy?
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Rádio Hana.

pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Přinášíme vám další zprávy. Mladečské jeskyně u Litovle zažívají v těchto dnech rekordní nápor návštěvníků, kteří tam hledají úlevu před úmorným horkem. Zatímco venkovní teploty překračují 30 stupňů Celsia, v jeskyních chodbách se celoročně drží chladivých 10 stupňů. Pro turisty na Olomoucku je to teďka zkrátka naprosto ideální cíl letního výletu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Sucho na Olomoucku se nadále prohlubuje a trápí jak povrchové, tak podzemní vody. Řeka Morava přímo v Olomouci má kvůli nedostatku srážek a vysokým teplotám dokonce nejmenší průtok za posledních 10 let. Celkově se tak průtoky v celém regionu pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem. V Česku se rodí stále méně dětí, a tak odborníci řeší, co dál s menšími porodnicemi. Objevily se návrhy na zrušení těch, které mají pod 600 porodů ročně. Ministerstvo i pojišťovny ale veřejnost uklidňují. Shodují se totiž, že samotný počet narozených dětí rozhodně nebude jediným měřítkem pro případné zavírání.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka se ve druhém kole první ligy rozešli s brněnským Artisem smírně po remíze 1-1. Zajímavostí je, že oba góly padly až v samotném závěru a obstarali je hráči hostujícího Nováčka, kteří si v 80. minutě nešťastně vstřelili i vlastní branku. Pro oba celky to každopádně znamená vůbec první získaný bod v nové sezóně.

0: Pauske, leto nahané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne nám začne ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní úplně. Nejvyšší denní teploty pro dnešní den jsou na 25 až 29 stupních. V pondělí pak čekáme opět horko. Rtuť teploměru může vystoupat až ke 37 stupňům. Zítřejší obloha by měla být hlavně jasná až polojasná. Čeká nás tak ideální den na to vyrazit k vodě. Vysoké teploty se navíc nelíbí komárům. Jejich štípanců se tak v pondělí úplně bát nemusíme.

0: práce provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Omezení by mělo trvat až do příštího víkendu. Připomínáme taky uzavřený sjezd a nájezd na dálnici D55 na exitu Velký Týnec a Holice. Na Blenensku komplikují práce na silnici trasu Letovice-Svitávka u obce Zboněk. Projíždí se tu kivadlově jedním jízdním pruhem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

trávíte s naším rádiem. Jsme moc rádi, že jste tady s námi. Už za chvíli pro vás chystáme náš letní servis plný skvělých rad, triků a vychytávek pro každodenní život. Přejeme vám klidnou neděli. Nejlepší muzika pro váš odpočinek vám letí do uší právě teď.

Český megahit a skvělé gastrobomby jsou vaše. Ráno vás dokonale nakopne vonavá italská káva. V poledne si pochutnáte na skvělých těstovinách a odpoledne k letnímu vínu dostanete luxusní italský.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Tak už tam budem.
3: Ne.
4: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás tři tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
2: Už tam budem?
4: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
2: Už tam budem?
4: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
2: Už tam budem?
4: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
2: Už tam budem?
4: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi, ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
2: Tak už tam budem.
4: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
2: Už tam budem, jo. Vážně? Ne!
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert, dle srovnání k 22.7.
0: Vaše letní rádio.
7: Rádio Haná.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samozběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu, podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
0: Sport.
2: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Mapička meteorologů s výstrahami na Hané pro dnešek svítí převážně žlutě. Odborníci varují před zvýšeným rizikem.

0: Planensku zároveň vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Ideální je mít stále po ruce nějakou tu vodu, vyhýbat se delšímu pobytu na slunci v rozpálených městech a fyzickou aktivitu raději nechat na chladnější část dne, třeba na večer. Tak na sebe buďte opatrní.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: vám lepší náladu i v nedělní podvečer. Děkujeme, že nás máte zapnuté. Už za chvíli se společně podíváme do našeho kalendária a odhalíme zajímavosti, slavné narozeniny i neobvyklé svátky, které připadají na dnešní den. Přeji vám pohodový a ničím nerušený podvečer. Užívejte si pohodu, na našich vlnách vás čeká nálož skvělé muziky.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Svět kolem nás se zbláznil.
0: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
0: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
0: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: 2. srpna. Kaufland.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp. 7. a 8. srpna na Kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Radio Haná, kalendárium.
1: Jú, to je krásný.
2: Tak tohle se pravděpodobně ozývalo před 67 lety v Koněpruských jeskyních. Pro veřejnost se totiž otevřela první část tohoto jeskyního systému. I takhle si můžeme připomínat datum 2. srpna. Svátek dnes slaví všichni Gustavové, Gustíci a Gustové. Všechno nejlepší. Tohle jméno je švédského původu a v republice se jim pyšní přes 1600 lidí. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne moderátor Ray Korantenk, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky den suchého zipu nebo den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes, 2. srpna, lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Radio Haná, kalendárium.
3: Radio Haná.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Další zprávy právě teď na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času.
0: Sport.
2: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý čtyřletý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v neděli.

0: Pauské léto nahané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno až polojasno, jen výjimečně se nám může odpoledne při zvětšené oblačnosti objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty by měly vystoupat k 33 až 37 stupňům. Tropické teploty pak přinese i úterý. Předpověď slibuje polojasno, rtuť teploměru nám vystoupá dokonce až k 39. Oba dny bude mít sluníčko opravdu sílu. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude to totiž na sedmičce.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edálnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

krásný nedělní podvečer. Ať už nás posloucháte ze zahrádky, z auta na cestách, z pohodlí gauče nebo třeba z práce, jsme tady pro vás. Velice si vážíme toho, že si nedělní čas zpříjemňujete právě s námi. Za malý moment vám nabídneme rozhovor s inspirativním hostem, který má rozhodně co říct. Tak nás poslouchejte dál, s námi se rozhodně nudit nebudete.

0: čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio. Žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu, sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: vy, Rádia Haná.
1: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi Hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Loučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Čeští ministři mají od 1. srpna dvoutýdenní prázdniny a k jednacímu stolu se vrátí až 17. srpna. Hned po dovolené je ale nečeká nic lehkého, budou totiž muset začít řešit státní rozpočet na příští rok.
0: Sport.
1: Uzbecký zápasník Mahmud Muradov se stal novým šampionem organizace Octagon v MMA polotěžké váze. Na vyprodané pražské štvanici po dramatickém průběhu knokautoval ve druhém kole dosavadního držitele pásu Ira Villafleuryho. Muradov si za výkon večera odnesl také bonus 5000 eur a vítězství věnoval své mamince k narozeninám.
0: Počasí.

0: odpoledne se nám může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit nějaká ta přehánka. Nemělo by ale napršet více než 5 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, takže i pocitová teplota bude opravdu vysoká. Biozátěž bude v pondělí na třetím, tedy nejhorším stupni. Citlivějším jedincům se může venku hůře dýchat. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hraní a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádia. Doufáme, že jste si během víkendového dne skvěle odpočinuli a načerpali sílu do nového týdne. Přejeme vám nádherný, klidný nedělní večer plný pohody a dobré nálady. Užívejte si zbytek dne, protože nejlepší muzika na našem streamu pro vás hraje neustále dál.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.

0: užívejte. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
2: Rádio Hana.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80ky v 8.
1: And for love's sake, each mistake. Oh,

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Svolme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

0: Rádio Haná.
1: Kohouti jsou malí páni, jipsenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.
3: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: 90 v 9.
3: Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: Frank Farma, Rachel Meronová.
1: Ahoj.
2: Teší mě.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi.

Já vím, že je trochu pozdě. Ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

0: domu. Má pistoli.
1: K zemi, k zemi.

Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Přejeme

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Jú, to je krásný.
2: Tak tohle se pravděpodobně ozývalo před 67 lety v Koněpruských jeskyních. Pro veřejnost se totiž otevřela první část tohoto jeskyního systému. I takhle si můžeme připomínat datum 2. srpna. Svátek dnes slaví všichni Gustavové, Gustíci a Gustové. Všechno nejlepší. Tohle jméno je švédského původu a v republice se jim pyšní přes 1600 lidí. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne moderátor Ray Kurantenk, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky Den suchého zipu nebo Den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes 2. srpna lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
4: Nejlepší hudební výběr.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Olomouc, Honza Tománek, ahoj.
1: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
2: Nebo jak je tam jenom třeba do hotelu, nebo tak?
3: Teď by vyšlo stejně draze jako ten Last Minute.
1: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou. Jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
2: Všechno musí být podle tebe.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
3: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
1: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
5: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
6: Co blbneš, Frinku? Málem si mě přejel!
7: Nefňukej furt. No jak myslíš?
1: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
5: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
1: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
8: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
1: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
9: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
10: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky spravať úctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
1: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, svérázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
11: Však zmůžeme je tak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
0: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
1: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
12: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
13: Vaše letní rádio.

0: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obec Troubky na Přerovsku se konečně dočká dlouho slibované protipovodňové ochrany. Olomoucký krajský úřad už k tomuto projektu vydal klíčové ekologické stanovisko. Celá stavba vyjde na zhruba 850 milionů korun. Zdárně pokračuje revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Lidé už využívají úvody, nové molo, opravené cesty a dělníci aktuálně staví pláž a cyklostezku. Proměna místa bude zcela hotová v roce 2027. Představte si, že na jeden jediný květ čekáte více než 50 let. Přesně to teďka zažívá Břetislav Štelc z Hrabišína na Šumpersku, kterému před domem rozkvétají hned 4 obří agáve. Tyto exotické sukulenty totiž kvetou pouze jedinkrát za život, takže jde o naprosto unikátní a vzácnou podívanou.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí od 1. srpna hned 2 nové posily. Ze Slovácka se na Andrův stadion přesunuli záložníci Štěpán Beran a Daniel Barát, přičemž druhý jmenovaný s klubem rovnou podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno se sem tam můžeme setkat s mlhami nebo nízkou oblačností, během dne pak očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se nám může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit nějaká ta přehánka. Nemělo by ale napršet více než 5 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, takže i pocitová teplota bude opravdu vysoká. Biozátěž bude v pondělí na 3., tedy nejhorším stupni. Citlivějším jedincům se může venku hůře dýchat.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 2 hodiny.